0: Knüller, der Song von Blondie, The Tide is High. Hier ist RBB 888 mit der 80er, 90er Show. Und wer hat das früher auch gemacht, um Englisch zu lernen? Lieblingssong angehört, Text rausgehört und dann irgendwie Zeile für Zeile übersetzt. Genau das macht auch Thorsten jeden Sonntag hier exklusiv in der Show. Nur ein bisschen anders. Er übersetzt die größten Hits der 80er, 90er einfach mal ins Berlinische. Heute Gala mit Freed from Desire.
1: Thorstens Text Translation.
2: Meine Liebe hat kein Geld, er hat seine starken Überzeugungen. Meine Liebe hat keine Macht, er hat seine starken Überzeugungen. Meine Liebe hat keine Berühmtheit, er hat seine starken Überzeugungen. Meine Liebe hat kein Geld, er hat seine starken Überzeugungen. Wollen mehr und mehr. Menschen wollen nur mehr und mehr. Freiheit und Liebe. Wonach er sucht, wollen mehr und mehr. Menschen wollen nur mehr und mehr. Freiheit und Liebe. Wonach er sucht, befreit von Verlangen. Geist und Sinne sind dir reinigt. Befreit von Verlangen. Geist und Sinne sind dir reinigt. Befreit von Verlangen. Geist und Sinne sind dir reinigt. Befreit von Verlangen. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na